Jozef Luptáček a Peter Topercer interpretovali Allegro amabile z Brahmsovej sonáty pre klarinet a klavír S-dur číslo 2 opus 120. Nasleduje Nocturno H-dur Friderika Chopina opus 62 číslo 1 v podaní Márie Mirekovej.

Mária Mireková zahrala Chopinovo Nocturno H-dur, opus 62, číslo 1. Na záver prelúdia listovo skerco G-mol, opus 153 v podaní Sviatoslava Richtera.

rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske.

0: Slovenské národné bývanie sledovalo premeny miest, premýšľania ľudí a asimiláciu tradícií s novými kultúrnymi atrakciami, ktoré ponúka nielen mestský život, ale celá spoločnosť. Sledovali sme históriu domácností, zmenu ich kontextu od dediny k mestu, rast ich priestoru a bohatnutie jej členov. Aj keď sme sa nepohli z Košíc, príklad tohto mesta je zopakovaný po celej krajine. Plošná urbanizácia, ktorou Slovensko prešlo v druhej polovici 20. storočia, zasiahla nielen veľké mestá a mestečka, ale takmer každú dedinu. Vidiecky charakter Slovenska z počiatku 20. storočia sa nenávratne zmenil a naďalej sa vyvíja. Životu v mestách a s mestami sa však stále musíme učiť.
1: Komenského ulici má nejeden obyvatel Košic ještě v paměti jako řadu starých, oprýskaných domů. Na jejich místě tu vyrostly světlé a účelně řešené několika poschodové budovy. Zkrátka, ulice radost pohledět. A pamatovalo se tu na všechno. Obchody jsou po ruce a jak vidět, zákazníci jsou spokojeni. Nezapomnělo se ani na nejmladší obyvatele. Školka je nejen pěkná, ale pro krátké dětské nůžky je cesta do zeleně opravdu blízká. Košická čtvrť kolem Komenského ulice je příkladem, o jaké se budeme opírat v celonárodní diskusi o zdravém bydlení. Protože tady nezapomněli ani na pěkné okolí, které přece ke zdravému bydlení také patří.
2: Počúvali ste feature Miša Hudáka Slovenské národné bývanie. Účinkovali Zuzana Révesová, Linda Cajn, Rostislav Švácha, Martin Jerguš, Milan Kolcún a Mišo Hudák. Produkcia Ľubica Horická. Zvukový majster Pavol Kravčík. Redakčne pripravila Dominika Udvorková. Autorský a realizačne pripravil Mišo Hudák. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

ovečka, dieťatko moje, odíďme na morský breh. Mravček nás tam čakať bude, ja ti dám prsia a chlieb. Zlá Bernarda má oči leoparda, zlá Magdaléna má oči ako hyena.